0: jsem politik a měl dělat tam.
1: Dobře, jsem politik.
2: Sergeant County 28.
1: County 710, please.
2: Vehicle ID, David C. Charles, 9954, PDC 9954.